0: potřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio. CZ. Turn it up, turn it up.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
2: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Fajn Rádio.

0: cesta webměny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
7: Oslavte Den matek hravě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
8: Fajn rádio. Turn it up, turn it up.

0: mám.
1: Under Armour makes you better.
2: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
9: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
10: Pak přijeďte do AutoESA.
9: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
10: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
9: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
13: Fajn Radio. Instagram,
14: YouTube,
13: TikTok.
14: Co je zrovna teď in
13: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
4: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
5: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
8: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
9: Fajn Radio.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Izomat stavebniny.
2: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
3: Best Beleza.
2: Nádherná zahradní dlažba.
3: Best Bellissima.
2: Dvě úžasné zahradní dlažby.
3: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Svegliv Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliv Day.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
8: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
9: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
10: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
9: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
10: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Fajn rádio.

0: Fajn ráno.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
4: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
5: Fajn rádio.
6: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
7: Fajn
6: rádio.
5: Instagram,
6: YouTube,
5: TikTok,
6: co je zrovna teď in.
7: Fajn.
5: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn? Fajn Radio.
7: CZ. Fajn.
5: Vždycky hot.

Ahoj všichni, tak jak už bylo řečený, začíná Fajn ráno, já vás u něj vítám. Dneska jsme tady v trošku jiném složení, není tady ani Honza, ani Wendy, nebude tady ani Aja, ale budu tady já, Míša, společně s Kristin, která přijde od 12 do 4. No máme to tady trošku zajímavě složený, ano, je to trošku něco jiného, ale když už je ten státní svátek, tak to prostě bereme malinko jinak. No a co, kde, jak, proč? To za chvilku, jako vždycky, tady tu klasiku si tady udržím, jednoduše si řekneme, co je dneska vůbec za den. A vzhledem k tomu, že je státní svátek, tak to bude ještě o to malinko zajímavější.

Sigala, Trevor Daniel, It's a Feeling na Fajnu. A na rovinu, jestli jste dneska hodně přemýšleli, proč jste třeba nevstávali jako do školy nebo do práce, tak určitě v tom nejste sami. No ale my si musíme samozřejmě říct ten důvod, proč právě dneska jste nevstávali, nebo naopak jste si chtěli třeba přivydělat, to znamená, že jste vstali a dostanete dvojnásobný plat, to je taky moc hezký. Je to jednoduchý, dneska si připomínáme Den vítězství, neboli konec druhé světové války v Evropě a hlavně hodnotu naší svobody a míru, co si budeme. Z historie bychom se měli poučit a zrovna dnešek je docela důležitý, protože ruku na srdce, kdo by chtěl nějakou válku, děje se to tady vedle nás a není to úplně pěkný, to znamená, učte se ten dějepis, je to těžký, občas je to otravný, lidi to častokrát nebaví, ale je to důležitý a dnešek je toho velkým důkazem. No a třeba na Fajnu máme super songy a to je důkaz, že posloucháte, ne? No, takže si teď dáme další, Damiano David, Tyla, Nirlogers, jejich Talk to Me u nás na Fajnu. Hi everybody, this is Damiano David. Yeah. This is my song with Nile Rodgers and Tyla.

0: over me. Damrod Kennedy, Power Over Me. Banger, který nám dal v 8 hodin a 20 minut. Připátku na fajnu. No a za chvilku si dáme takovou příjemnou můdovku. Přece jenom v pátek potřebujeme dvě věci. Když je ten státní svátek, tak si odpočinout samozřejmě, no ale taky se malinko nabudit a tenhle banger je k tomu úplně ideální. Jisoo, Zaynih, Eyes Closed. Nebo Rudimental, Khalid, All I Know. Nebo song Red Eyes. No je to i toho strašně moc. Stejně jako dalších informací o dnešku, no ale o tom až za chvilku.
1: Fajn ráno. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland. Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
2: Fajn Radio.
3: Fajn Radio.
2: Instagram,
1: YouTube,
2: TikTok.
4: Co je zrovna teď in
3: Fajn Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn?

hezkým pátku. Při státním svátku. Lloyd Red Eyes. Banger, který dojel v 8.30 na fajnu. A my se společně musíme podívat, co je dneska vůbec za den. Ne, že bychom se na to už dneska nekoukali, že jo? No, takový ty důležitý informace, už jsme si řekli, teď je fajn si říct nějakou tu blbost. Například roku 1886 byla poprvé prodána Coca-Cola, původně jako lék v lékárně. To znamená dneska nejenom, že slavíme den vítězství, ale taky den prodání první koly. Nebo taky například v roce 1970 vyšlo poslední album od Beatles. Další významný den, no vidíte to, na to, že normálně nemůžu nic najít, tak zrovna dneska máme státní svátek a dokonce i další tady ty oslavy. Hustý. No ale co my můžeme slavit, tak například našima songama u zahouků Weekend, anebo teďkon Dua Lipa, její neskutečný banger These Walls. Pojďte si ho dát s náma, oslavte ten dnešek.

0: Weekend. In Your Eyes. Neskutečný banger, se kterým se společně užíváme pátek. Nám dojíždí na fajnu. No, ale to není to jediný, co tady na fajnu máme. Jak bychom mohli být nejmladší rádio v Čechách, kdyby u nás nehrála Taylor Swift a její Open Light? Což jen tak mimochodem je jeden z jejich největších bangrů. Drží se na vrcholu hudebních žebříčků. Dobře, není to teda úplná topka, mohla by tam být jako výš, ale je nahoře. Asi stejně jako skoro všechny ostatní její pecky, že jo? No, my se za chvilku podíváme na dnešek. Stejně jako jsme se na dnešek koukali v posledních 40 minutách, ale tentokrát se podíváme opravdu na Českou republiku. Ale za chvilku.
1: Fajn ráno.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na focení. Za granulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
6: Cemix fasáda, trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Fajn rádio.

tak tam se dneska nenakoupíte. Naopak prvního jsme měli radost, že jsme si koupili alespoň ty rohlíky, no tak dneska maximálně do večerky, jestli má otevřeno. No ale i tak jinak dnešek není zas tak ničím podle mě omezený. Ano, máme třeba víkendový režim MHDčka, ale to je tak všechno. Naštěstí to není tak strašný, protože já třeba osobně vždycky úplně nesnáším, když dojdu do Miniteska a prostě nemám si tam co koupit, protože je prostě zavřeno. Samozřejmě člověk by si měl kupovat věci dopředu, že jo, no, nevadí. No ale co třeba vždycky je potřeba a vždycky vám na fajnu dáme, tak jsou super bangry. Teď už One Republic, Need Your Love, u nás na fajnu, vychutnejte si ho s náma. Věřte mi, stojí to za to.

0: One Republic, Need Your Love. Banger, který nám uzavírá naši první společnou hoďku dnešního pátku a taky ráno. My se pomalu, ale jistě přesouváme do odpoledne, kde... Do odpoledne, dobře, do dopoledne. Přesně tak, jedno malinký přehození písmenek a já už jsem z toho zmatená. No ale celkově podíváme se na můj život, běžně ho tady úplně nerozebíráme, protože ho mám docela nudnej. No ale mně se stala taková věc a řekla jsem si, že se o to musím s váma podělit.
1: Fajn ráno.

0: otevřeny nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
1: Fajn Radio. Instagram,
2: YouTube,
1: TikTok,
2: co je zrovna teď in Fajn Radio.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme Fajn?

0: Fajn dopoledne. Dobrý dopo, čau lidi, já vás vítám tady při Fajn dopolední, který startuje v 9 hodin přesně, což je jako mega hustý, protože normálně bychom tady ještě jako chillovali, no to je jedno. Každopádně my se podíváme na můj život, jak jsem říkala už před chvílí, já ho mám většinou docela nudnej, ale mně se včera večer něco stalo. Doteď nechápu, jak je to možný, že se to vůbec stalo, no ale co o to si řekneme až za chvilku. Do té doby samozřejmě naše songy.
1: Fajn dopoledne.
0: Bruno Mars nebo Offenbach, ale teďko Naughty Boy, Sam Smith, jejich La La La. Dejte si tenhle banger s náma na Fajnu.

Bach, Nora Jean Martin. Song Overdrive nám tady na Fajnu tak jako otevřel nový téma. A to po dlouhý době bude téma, který se týká mě, protože já většinou svůj život nezdílím, protože, jak jsem řekla, je docela nudnej a většinou by to mělo být něco strašně vtipného. No ale včera měla moje kamarádka oslavu narozenin, to je taková běžná situace, samozřejmě padla nějaká ta sklenička, no ale potom jiná kamarádka mi volala s tím, že jí není úplně dobře, nestalo se jí nic moc hezkýho, naopak spíš špatného. No a ptala se mě, jestli za ní nemůžu přijet. Tak jsem jela, říkala jsem si, dobrý, v pohodě. No a když jsem za ní přijela na Anděl, tak tam nestála sama. V začátku jsem si řekla OK, pak jsem za níma přišla. No a tam jí utěšoval nějaký starší pán z Venezuely. Ona tam brečela a ona začala říkat, že jako no tady mě pán začal utěšovat a tak dále a tak dále, a já chápu, že lidi by jako neměli mít předsudky, jo, ale moje první otázka v češtině, on teda česky neuměl, byla, prosím tě, znáš ho? A ona, ne, ale on tady jenom se mě snaží utěšit, a já jsem byla, dobře, potom se mi anglicky pán snažil vysvětlit, jako že jsou v pořádku, že už se můžu odjet, že nepotřebuji společnost, že on si poradí, a já byla jako, asi ne, na rovinu v té trojici jsem byla já, která měla v sobě pár drinků, ale právě kamarádka tím, že byla trošičku mimo a smutná, tak by s ním asi podle mě klidně odešla, takže nakonec jsem jí vzala, šli jsme, poděkovala jsem strašně s úsměvem, málem jsem mu dala pěstí a šli jsme dál, ale na rovinu tohle byl opravdu zážitek, na který asi jako dlouho nezapomenu, a znova, já jsem tam byla ta, která byla trošičku omámená vínkem. No ale dávejte si pozor, nemyslím to špatně, samozřejmě lidi by se neměli jako odsuzovat, na druhou stranu tohle byl opravdu starší pán, který mi sám řekl, že z Venezuely, přijel teďkon do Česka, vypadal malinko movitě, to jsem jako viděla, ale myslím si, že by to s tou kamarádkou nedopadlo asi úplně podle jejich představ. Každopádně, co vždycky dopadne na Fajnu podle vašich představ, jsou songy. Za chvilku A2 Max nebo Tate McRae, no ale teďkon Ale Farben, Baby Goodbye, no tak trošičku si, řekněme to, dopoledne oslaďte naše maso. Já věřím, že to dáte.

0: Dobře, takhle nějak to vypadá, když se mi občas stane menší fuck up. Tohle byla Ava Max, její Sweet Bad Psycho. No a my se společně na Fajnu podíváme, co dál si za chvilku zahrajeme. Alex Warren, člověk, který má většinou spíš takový můdovky, no ale teďkon to chlapeček malinko rozjel. Za chvilku jeho Fever Dream. Nebo tady svým z Banger Lose Control. Nebo Subfocus Elevate, banger, který vás vždycky nakopne, i když nechcete. No jednoduše, playlist je nabitej, stejně jako Hot a Fresh témata. Začíná hoďka bizárku, která začíná v 9.21, což je teda trošku pouzdější než celou, no dobře. Ale to neznamená, že bude špatná, tak za chvilku.
1: Fajn dopoledne. V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
4: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
3: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
7: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
8: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
9: No jasně, super.
8: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
9: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
8: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
9: Pánové na burger s trhaným masem.
10: A děti na 11 druhů zmrzlin. Teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
9: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Fajn rádio.
12: Music. Fajn.

Neskutečná rozhejbávačka takhle při pátku, Sub Focus, jeho Elevate. A my se společně malinko vykoupeme, dobře, jenom trošičku asi jinak, než si představujete, protože v Japonsku vynalezli novou myčku na lidi. Ano, je to prostě přístroj, do kterého si vlezete a on vás jednoduše vypere. Má to být rychlý plus minus tak na 15 minut, to znamená žádný zdržování, jenom tam prostě vlezete, necháte se vymydlit, vysušit, umýt, no a je to hotový. No ale představte si to, jednoduše přijdete po práci, prostě nechcete se zdržovat, ale chtěli byste se jako umýt. No tak tam vlezete, ono vás to tak jako hezky, to hotovo za 15 minut. Je to rychlý, efektivní a hustý. Na druhou stranu, já když jsem to viděla, je to taková obrovská kopule, dole je to zavřený, nahoře je to prosklený, no a já bych se upřímně bála tam vlíst. Co to se mnou jako udělá? Sice dobře, vypere mě to, ale nezní mi to úplně bezpečně. Ale co je vždycky bezpečný, tak jsou naše songy. Už za chvilku Tiesto, jeho The Business, nebo teďkon Nico Santos, Human Being. Dejte si tenhle banger s náma. Stojí to za to, hlavně takhle při pátku.

0: Banger, který nám dal v 9.40 na Fajnu, no a my si dáme třeba tohle. Za chvilku Shabuzi, Miles Smith, Blink Twice. No ale vy radši dvakrát nemrkejte, protože si za chvilku dáme poslední bizárek v podobě trendu na TikToku. Zase se tam děje něco neúplně good, no a co to je? To za chvilku.
1: Fajn dopoledne. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swaglift Day.
3: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.horman.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Nebe, Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Oslavte Den matek hravě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
9: Sportfilm, festivalové ozvěny ve středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii středočeského kraje v Kutné Hoře.
10: Vstup zdarma.
9: Sportfilm.cz.
11: Fajn rádio.
12: Here we go.

zamilovanej a občas malinko kontroverzní Sombr, jeho 12 to 12, banger, který nám dojíždí v 9 hodin a 53 minut na Fajnu. A my si společně dáme nějaký ty TikTok trendy. Vždycky to bývá zajímavý. Někdo je to prostě taneček, kde hezký holky se tak nějak ukážou. No ale někdy je to nějaký bizár, který je často i životu nebezpečný, což není samozřejmě OK. No a objevil se nám nový další právě takovejhle bizárek. Jednoduše, teďkon se rozjelo to, že mladí řidiči objíždí kruháč rovně místo toho, aby ho objeli. Ideálně, když na tom kruháči nějaký třeba kopec nebo něco takového, tak ho jakoby přejedou. No, policie to řeší, dokonce se i dali nějaký hlídky před určitý kruháče s takovýmhle tvarem, kde by to právě mladí mohli zkoušet, což na to, že se to vůbec dělá, tak mě to mega překvapilo, ale je to tak. Já bych chtěl jenom tak trošku vzala řidičák, protože já jsem častokrát ten typ řidiče, který je rád, že se jako sedí za volantem. Každopádně, co vám může alespoň při té cestě zvednout náladu, ne nezodpovědní řidiči, tak jsou naše songy. Teď už Harry Styles, American Girls. Dejte si tenhle banger s náma, u nás na Fajnu.

Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tiny Greens.

0: CZ. Májové dny v online shop CZ.
1: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Fajn Radio. Next Generation.
4: Show od mladých pro mladé.
3: Pondělí až čtvrtek.
5: Od 8 večer.
6: Fajn.
3: Vždycky hot.

0: fijn dopoledne.
1: Dobrý dopo, čau lidi, je to tady. Jsme přímo v půlce našeho společného vysílání a otevíráme naší třetí společnou hoďku, ve které jsou vždycky důležitý nějaký ty bangry. Bude to komplikovanější, protože nějaká taková tam new music, to se dáme až v neděli, sice ano, říká se new music Friday, ale tak to je jedno, je dneska pátek, ale to nikoho nezajímá. No, důležitý je, že za chvilku nějaký ty novinky, bizárky a všechno, no ale do té doby samozřejmě songy, které vy už znáte nebo možná neznáte a dáte si je do vašeho playlistu. Damiano David nebo Ray, její Where is my husband, ale teďkon Kaso, Ray, Deep Black Europe, song Prada u nás na Fajnu.
0: Fajn dopoledne.
1: Jednoduše, Ray je tu v několika provedeních a pořád je skvělá.

Damiano David, Born with a Broken Heart. Banger, který nám dojel v 10.10 na Fajnu. A my se společně dáme jednu docela pozitivní hudební novinku, protože Ariana Grande chystá vydat nový album, což je super. No, ale to důležitější je, že ona už má 1 milion uložení na Spotify, i když vlastně to album ještě nevyšlo, což je neskutečný úspěch. No ale teď si představte, že jste člověk jako jsem já, který má Apple Music, nemá Spotify a taky si třeba právě to její album uložíte, no ale to se tam nepočítá. Tím pádem Ariana Grande je člověk, který nejenom, že má 1 milion uložení, ale nejspíš bude mít plus minus třeba 1,5 milionu, možná 2 miliony, já teď nejsem jistá, jaký je poměr používání Apple Music oproti Spotify, protože samozřejmě hodně lidí, kteří mají i iPhony, mají Spotify a tak dále a tak dále. No ale každopádně pro Ariana Grande je to obrovský úspěch, protože prostě je to jeden z nejvyšších milníků, co zatím na Spotify můžete dosáhnout. No a my to samozřejmě přejeme a třeba si můžete dát i nějaký její starší song. Já jsem bohužel nic specifického nenašla, říkala jsem si, že je fajn, aby jsme počkali právě na to její album, tak si dáme někoho jiného, kdo taky umí skvěle bořit žebříčky, a to je Taylor Swift. A tenhle její banger, dejte si ho s náma. Hej,

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Banger, který nás při pátku malinko rozhejbal, no ale to není všechno. My toho v našem playlistu máme mnohem, mnohem víc. Už za chvilku Hearst, Purple Disco Machine, jejich Wonderful Life. Tady ten song je malinko special, protože Wonderful Life od Hearst už prostě existuje nějaký ten pátek, už docela dlouho. No ale minulý rok se právě německý DJ Purple Disco Machine rozhodl, že tomu potřebuje malinko osladit. No, a on ho osladil, a to pořádně. A díky tomu vznikl tenhle banger. V loni tom bylo ještě připsaný Wonderful Life 25 právě díky minulýmu roku. Teď už je to trošičku stroší, prostě Wonderful Life, kdyby někdo náhodou chtěl přidat tenhle banger do vašeho playlistu. Kdybyste chtěli, máte možnost. No a za chvilku se podíváme na člověka, o kterém se společně moc nebavíme, ale i tak je to hvězda, která je známa úplně po celém světě. No ale o tom za chvilku.
1: Fajn dopoledne.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích?
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firmanazážitky.cz.
8: Je, yeah, to už je 25 let.
9: Je, yeah, a pořád nás to baví.
8: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
9: JN Interiér CZ.
8: Využijte váš prostor.
10: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě. BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz.
11: Fajn Radio.

součástí filmu Ďábel nosí Prada 2 Lady Gaga Doči jejich Runway. Nám dojíždí v 10.30 na Fajnu. A já jsem vám před chvílí slíbila, že si popovídáme o člověku, o kterém se běžně nebavíme. No a než vám řeknu jméno, tak vám dám menší nápovědu. Přesně tak, je to Shakira. A bude to tak trošku i o songu Waka Waka, který teď jako pode mnou můžete slyšet. Protože Shakira bude zpívat další song právě pro Fifu. Tentokrát už to teda nebude Waka Waka, už se to bude jmenovat Dia Dia. Doufám, že to říkám dobře, na rovinu španělsky neumím. No ale vyjde už 14. května, což je vlastně za chvilku. Tím pádem se máme 100% na co těšit. Vzhledem k tomu, že se to mistrovství bude konat v USA, Kanadě a Mexiku, tak si vybrali právě Shakiru. A na rovinu, my jsme měli například v Česku Karla Gotta. No ale Shakira je pro Latinskou Ameriku, dle mého názoru, takovej druhej Karel Gott, protože tam jí zná opravdu každý. Je to člověk, který měl vyprodaný nejenom haly, ale i jako města lidí. A já si nedělám srandu, na ní opravdu přišly miliony a miliony fanoušků. To se my tady u nás v Čechách ani nemůžeme představit a ani neumíme. Narovno ani v Americe se to neumí představit, protože tohle je fakt obrovský, ale obrovský člověk. No a nejenom, že Shakira naspívala jednu americkou, fotbalovou hymnu, ale naspívá právě i druhou. Já doufám, že se máme na co těšit, 100% ano, no ale teďkon se těšte, protože si Waka Waka dáme společně celý na Fajnu. Já doufám, že jste ready si společně s náma s Fajnem zaspívat, protože věřím, že je na co se těšit, tak jdeme na to.

0: nás na fajnu. No a za chvilku taková příjemná můdovka Dave Temsich Rain Dance. Poslední hudební novinka právě v naší hudební hoďce. Jestli to bude bizárek nebo novej song, to za chvilku.
1: Fajn dopoledne.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks, festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Fajn Radio.
0: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. Back to the hits.

BTS jej Swim na fajnu. A my si dáme jednu dnešní akci, protože normálně vám teda nedávám úplně tipy na akce, to je spíš Kristinina parketa, ale já jsem si řekla, že musíme společně myslet na celou naši republiku a podívat se právě třeba do Brna. A takhle, já si nebudu dělat z Brna srandu, protože jednou, když jsem to udělala, tak mi můj kamarád řekl, jak si může holka z Mostu dělat srandu z Brna. No, takže to dělat nebudu, budu hodná. No, ale jde mi o to, že dneska je v Brně Majáles, to znamená, kdo si chcete užít super songy, nějaký ty zpěváky a tak dále, máte možnost dneska v Brně. Kdo jste třeba právě z Prahy nebo tady z té, řekněme, západnější části republiky, můžete tam dojet. Hele, vlaky tam jezdí a není to tak daleko. Já sama jsem si jednou udělala jednodenní výlet například do Bratislavy, to znamená, že máte možnost jet právě do Brna. No ale hele, je to na vás. Program bude samozřejmě nabitej, bude ostátní svátek dneska na výstavišti. Já věřím, že si to stoprocentně užijete všichni, kdo se tam dostanete. A bude tam právě třeba Mikolas, Štaň 27, PTK, Kelin, Benny Kristo, Činasky. No, bude to jednoduše strašně nabitý. Mám teda k tomu jednu věc, koukám, že tam jsou plus minus 3 stage. Jo, 3 stage. No a třeba moje kamarádka, která byla v Praze, tak mi říkala, že si ji občas skryli její oblíbený zpěváci. Ale to nevadí. Hele, občas něco stihnete, někoho ne, nebo třeba ho budete jenom poslouchat z dálky, taky možnost. No ale věřím, že ten, vy kdo tam jdete, tak si to určitě užijete. No ale teď si dáme u nás naše songy. Už za chvilku Medusa, One Republic, Leon, jejich Fire, nebo teď Ray Dalton, Blood Running u nás na fajnu.

0: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
1: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
0: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
1: No

0: A jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
0: Hermann. Jistota na celý život.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Fajn Radio.
4: Fajn.
3: Vždycky hot.
4: Vždycky.

0: fijn dopoledne.
1: Dobrý dopo, čau lidi, já vás vítám u naší poslední společné hoďky, kdy si běžně dáváme ženskou logiku a ona bude, ale bude trošičku později, protože za chvilku si popovídáme o jedné misce. No ale na to si budete muset počkat.
0: Fajn dopoledne.
1: Do té doby si například dáme pár pistácí. Kellyn a Sofian jenom pro vás.

Calvin Harris. Giant. A my si na fajnu připátku dáme ještě jednu poslední akci, která vás nesmí minout. Majales v Brně, ten už jsme si dávno probrali. No ale teďko například Miss Agro roku 2026, všechno vypukne 12. května, no a program bude samozřejmě nabitej. Například tam bude Adam Mišík, nebo třeba DJ Rockstar, nebo Luisa, Jan Nedvěd, no prostě bude tam toho strašně moc. A celkově půjde o finalistky právě Missky, co si budem. Já jako malá jsem vždycky strašně chtěla být Miss, takže já holkám strašně závidím. A upřímně, kdo vyhraje, nevím, všechny vypadají naprosto skvěle a doufám, že i vy se stavíte a právě slečny podpoříte. Já věřím, že to bude stát za to. Sice pro někoho to může být jako Ježíš Miss, tam budu sedět a koukat na lidi, který neznám. No ale na druhou stranu to může být docela zajímavý zážitek, protože na Miss se častokrát všichni myslí, že se hodnotí jenom, jak ta slečna vypadá. Ale to je upřímně jenom taková třetina všeho. Ten člověk musí taky trošku něco vědět, častokrát jsou tam vědomostní otázky a celkově se hodnotí všeobecný přehled. No jestli vás to zaujalo, tak doporučuji, vypukne všechno už 12. května a bude tam toho mnohem víc, než jenom prostě jdeme si koukat na módní přehlídku. No a já teďko tady mám pro vás super songy, které si můžete taky dát. Jonas Blue, Jack Rice, anebo teďko Charlotte Gott, její Into Deep. Jedna z jejich největších novinek. A my doufáme, že bude mít i další. Takže Charlotte Gott, Into Deep na fajnu.

0: Jonas Blue, Jack Jackie, Chrys. Při našem společném chillování na fajnu při pátku. Ale to samozřejmě není to jediný, co tady máme v našem playlistu. Už za chvilku Kato Johnny, Turns the Lights Off. Jeden z největších bangrů, který teďkon trenduje na TikToku. No, tady taky bude Dua Lipa i Break My Heart. Nebo James Hype, Sam Harper, jejich Waterfalls. A nebo taky dlouho slibovaná ženská logika. Ale to za chvilku.
1: Fajn dopoledne. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde
3: od lesa, koupí auto od Esa.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Fajn Radio. Next Generation.
7: Show od mladých pro mladé.
6: Pondělí až čtvrtek.
7: Od 8 večer.

0: Harper, Bobby Harvey, jejich Waterfalls u nás na Fajnu. No a my si jdeme konečně, zdůrazňuji slovo konečně, dát ženskou logiku. Vědci zjistili, že ženy si líp pamatují texty písniček a taky jsou pro ně silnější než třeba pro muže. No, chlapi po rozchodu jednoduše sdílejí emoční citáty nebo si stěžují a remcají. No, tak to my ženy naprosto víme po třeba 2-3 tónech, jak moc nám na tom songu záleží. Je to velice emotivní, duševní téma, no je to jednoduchý. My prostě ty city máme, muži ne.
1: Sleduj nás na Instagramu, na TikToku. My budeme sledovat

0: McRae, You Broke Me First na Fajnu.
1: No ale to není to jediný, co tady v playlistu máme.
0: Za chvilku speciální znovuzrození. Fastboy, Clock Clock, jejich Born Again. Máme pátek, státní svátek, už jsme si o tom hodně věcí řekli v první hoďce. No a taky při pátku se musíme rozhejbat, protože přichází čas na víkend, kdy budeme odpočívat, spát, nudit se, nebo třeba budete pracovat. A budete pracovat při tom, když budete poslouchat mě a Kristin na Fajnu, která přijde už po mně za chvilku.
2: Fajn dopoledne.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
9: Sportfilm. Festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
10: Fajn Radio.
11: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
10: Instagram.
11: YouTube.
10: TikTok.
11: Co je zrovna teď in. Fajn.
10: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn. Fajn Radio.cz.

0: Pink Panther za nás Nick Stateside. Banger, se kterým se dneska na Fajnu loučíme. Doufám, že jste si se mnou při tom pátku ty 4 hoďky užili. Pro mě to bylo skvělý. No a taky zítra, pozítří, znova od 8 do 12 s Míšou na Fajnu. Tak ahoj.
1: Fajn dopoledne.

0: Fajn dopoledne.
1: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: Fajn Rádio. Instagram,
4: YouTube,
3: TikTok,
4: co je zrovna teď in.
3: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Fajn.
3: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
3: Fajn. 3, 2, 1, go.
0: Fajn odpoledne.
6: Lidi, startuje fajnový odpoledne s váma, Kristin. Čekají nás 4 nabitý hodinky, 12:00. Teď už jedna. No a teďka za malou chvíli se dáme nějaký tipy na dnešní den, co se dá dneska dělat.

0: jeden vítězství, je svátek, tak i tak se toho děje docela dost. Tak to vám řeknu a taky si samozřejmě dáme naše skvělý songy Mall Grab, Milky, Just The Way You Are, nebo taky už Harry Styles, As It Was, právě teď na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.

Miles Smith, Stargazing, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu 12.09, to máme 5. 8. května. Tyjo, toto letí, před chvilkou byl nový rok a teď už je 8. května. No nic, hele, já mám tady pro vás nějaký info, co se kde dneska děje. Například řemeslný dílny na stezce korunami stromů, tak v Jánských lázních, tak od 8. do 10. května, tam můžete potkat stánky se starými řemesly, tak to je takovej jako taková venkovní aktivita. Hezká další při příležitosti státního svátku 8. května, což je dneska, pořádá poslanecká sněmovna parlamentu České republiky každoročně pro veřejnost dny otevřených dveří. No a to se děje přesně dneska od 9 do 4 to tam je, tak kdybyste se chtěli mrknout, zajímalo vás, jak to tam vypadá, tak to je dneska otevřený. No a jako poslední tady mám samozřejmě brněnský Meales, který se koná přesně dneska za pár minutek. Vlastně už odstartoval, on odstartoval teďka ve 12, no ale ještě lístky jsou, takže pokud byste měli třeba cestu kolem nebo bydleli poblíž a chtěli si užít nějaký takovýhle hudební večer, tak máte možnost, bude to tam až třeba do 11 hodin večera, takže myslím si, že plány jsou jasný a pokud máte i vy plány jasný a jsou třeba trošku jiný než ty moje nebo moje typy, tak napište 724-634-634, dejte vědět, co máte v plánu, vy, co děláte, no a mezi tím si dáme už další songy Disco Lines nebo taky Sorry Fodera, Crystal, My Lovin' právě teď na Fajnu.

0: Disco Machine, taky Sophie and the Giants Hypnotized. Tenhle skvělej banger nám dohrál právě teď ve 12.20 na Fajnu. No a já jsem se vás ptala, co takhle při státním svátku 8. květnu máte v plánu, co budete dělat, nebo co už respektive děláte. A napsala mi Tereza, ahoj, já dneska slavím úplně nejvíc produktivní státní svátek, ráno uklid, pokoje, pak grilovačka s rodinou. Já si myslím, že to je den, jak má být, jako vlastně proč ne, produktivní. Ta se cení, tady ty volný dny. No ale pak na ty má na to svůj vlastní názor. Ahoj, já mám dneska v plánu absolutní nic nedělání. Tohle jsem v 11 objednala se snídaně a teďka přemýšlím, jestli je moc brzo dát si Netflix už odpoledne. Není nikdy brzo na Netflix. Já si myslím, že why not? Hele, tady ty svátky fungují, jsou tady od toho, aby si je každej prostě prožil podle toho, jak on sám chce. Jo, to si myslím, že je úplně ideální. No a tak mi přišla teďka ještě jedna zpráva od Lukyho. Ahoj, zrovna se chystáme na brněnský Mález. No, tak to je takový i můj tip. Ještě jednou, pokud jste před chvilkou neslyšeli, dneska je brněnský Mález. Je tam ještě možnost koupit si lístek, tak pokud byste na poslední chvíli si chtěli užít skvělý večer, tak proč ne? No a my jdeme dál, za chvíli se pokecáme o jednom TikTok trendu, který už je v Česku, v Praze konkrétně, nebo dorazil k nám. Tak na to si počkejte, taky tady bude třeba Robin Schulz nebo taky Topic, Fireboy, DML. Tohle všechno za malou chvíli, tak se na to počkejte. Na Fajnu.
1: Fajn odpoledne. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tiny Greens

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
7: Fine Radio. Turn it up, turn it up.

Robin Schulz, Sigala, taky Zoe Weiss, tohle Golden Trio a jejich song AM 2 PM u nás na Fajnu, 12.33 to aktuální čas. No a lidi, na TikToku teďka trenduje něco, co zní úplně jako sidequest z GTAčka, lidi to teďka už i v Praze zkoušej, takzvaný Scientology speedrun. Vběhnou do budovy scientologický církve a dostal, jejich úkol je dostat se prostě co nejdál, než je zastaví ta ochranka. No a mě fascinuje, že ta naše generace už fakt dokáže udělat challenge úplně ze všeho. A teď se to dostalo právě i do Prahy. Dřív lidi jako sbírali známky, že jo. No, teďka sbíráme traumata, views, ale víte, co je na tom vlastně nejvtipnější? Že TikTok úplně změnil způsob, jak lidi vnímají realitu. Někteří už nejdou ven za zážitkem, oni jdou ven hlavně pro ten content. A občas třeba mám pocit, že kdyby dneska někdo objevil pyramidy, tak první člověk tam nebude archeolog, ale týpek s GoPrem a captionem pof, omylem jsem aktivoval kletbu. Nebo něco takového. No? Takže to je takový jako zvláštní. Na jednou stranu jako cením, Praha se fakt očividně nenudí. Tady nikdy nevíte, jestli potkáte turistů nebo člověka, co právě plní TikTok misi. No, takže těžko říct, jako bylo to zajímavý, určitě to video někde najdete, ono to lítá všude po internetu. A teď už půjdeme na další songy. Lady Gaga, Bruno Mars, Dive with a Smile, právě teď.

0: Tohleto byla kecí Pink Up tady u nás na Fajnu. Máme 12.41, no a my pojďme na další songy, co tady jsou přichystaný. Tohle to je Arlo Parks, Two Sided, tady u nás na Fajnu, to dáme za malou chvíli, tak si na to rozhodně počkejte, no a pak už se podíváme na největší módní akci celé planety, no a takovou jako jednu strašně fajnou situaci, ano, je to Met Gala, ano, za chvíli se budeme bavit o Sabrině, tak rozhodně počkejte a tenhle song taky za malou chvíli na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
3: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Už zase nejde internet.
8: Ta Wi-Fi je pomalá.
7: Ne.
9: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
8: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
9: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
11: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
12: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
11: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
13: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
14: Fajn rádio.

Pablo Parks, Two Sided, to nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu při pátku 8. květnu. No a Met Gala, večer, kde lidi chodí oblečený jako taková drahá lampečka z IKEA po rozchodu. A do toho Sabrina Carpenter úplně v klidu řekne v rozhovoru, že její nejoblíbenější film je Shrek 2. No a víte co, já mám pocit, že právě v ten moment byla nejvíc jako real člověk v celém místnosti, protože tam všichni řeší vysokou módu, prostě umění, nějaký ty koncepty, někdo má na sobě outfit za cenu bytu v Ostravě a pak přijde holka, kterou sleduje půl internetu a basically řekne, jo, můj comfort movie je zelený obřík prostě s traumatama. No upřímně, Shrek 2 je možná nejvíc Gen Z film ever, soundtrack absolutně bezpráva, ví tak dobrý, postavy mají větší charakter než někteří influenceři a všichni jsme chtěli být na tom plese s Fionou, že jo. Navíc je strašně fany, jak celebrity občas způsobí úplně nedotknutelně a pak zjistíte, že doma pravděpodobně taky jedou Shreka v pyžamu a celý a jí cereály ve dvě ráno. Jako vy, no, takže díky Sabrině za připomenutí, že mezi náma prostě a mým sama je vlastně strašně tenká hranice. No, a je to vlastně takový cute moment. Hele, pojďme dál, máme tady spoustu dalších songů. J Balvin, Amber Mark, Travis Baker, ten, ty nás čekaj, tyka čekaj, tak se je pojďme rád. Tohle to je song Jump na Fajnu, právě teď.

0: Alex Warren, Eternity. Song, který nám dohrál právě teď, 12.59 na fajnu. No a my jsme na konci první hodinky, ale ještě 13 čekají, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte a za malou chvíli se zase slyšíme.
1: Fajn odpoledne. Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Swag Live Day.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Je, yeah, to už je 25 let.
6: Je, yeah, a pořád nás to baví.
5: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
6: JN Interiér.cz.
5: Využijte váš prostor.
7: Fajn Radio.
8: Fajn.
7: Vždycky hot.
8: Vždycky fresh.
7: Fajn. 3, 2, 1, go.
1: Fajn odpoledne.
9: You are my best friend.
7: Fajn.
0: Ahoj lidi, startuje druhá hodinka, fajn odpoledne s váma, Kristin. Máme 8. května, státní svátek, den vítězství. No a za malou chvíli vám dám nějaký tipy, další tipy, tyjo, na co to asi bude, no, za dva dny. Prostě zkrátka pozítří jeden matek.

0: na to byste rozhodně neměli zapomenout, takže za chvíli nějaký tipy kreativnější než je bonboniera s růží, to vám dám za malou chvíli, a taky samozřejmě skvělý songy, ty tu jsou ready, pojďme rovnou na ně.
1: Fajn odpoledne.
0: Mikolas, jeho Ferrari, nebo teď už Tate McRae, její revolving door, právě teď na Fajnu. Tak si to s náma dejte.

odehrává právě teď u nás na Fajnu. 13.11, to je aktuální čas, no a máme pátek a to znamená, že za dva dny je neděle. Wow. No ale co se děje v neděli? Jo, v neděli jeden matek a jestli si někdo zase myslí, že to zachrání benzínka a poslední kytka, tak ono úplně ne. Letos bychom podle mě naše mamky mohli překvapit trošku jinak. Pojďme na to. Hele, existují kreativní dárky, třeba custom knížka z vašich rodinných inside jokeů a třeba hlášek, nebo natočit nějaký mini interview s lidma z rodiny o tom, proč je vaše mamka legendární a pak jí to pustit. A prej teďka hodně lidí dává i zážitky místo věcí, třeba nějaký workshop keramiky, společný brunch, nebo taky voucher na den bez povinností, kde prostě všechno doma převezmete vy a upřímně to je podle mě pro každou mámu asi největší jako luxus a mnohem větší luxus než nějaký parfém a nejlepší je, že většina těch věcí nestojí 10 tisíc, jenom trošku snahy, což je teda pro některé lidi bohužel ta nejdražší položka, ale to je můj tip ode mě pro vás. No a ještě další tipy můžete najít na našem Instagramu v postu, kde jsme na, jako Fajn Radio, takže rozhodně se tam mrkněte a taky se můžete inspirovat. No a my půjdeme zase dál na další songy. Let's go. Written Friday, to při pátku sedí, nebo teďka Sombr a jeho Homewrecker, tak volujme doprava, užívejte dnešní den s náma, na Fajnu.

0: Rihanna, její Breaking Dishes, co nám dohrálo právě teď u nás na Fajnu s váma, Kristin. No a byt z Wall Street, byt z Vlka z Wall Street je na prodej. Za docela dost peněz, za chvíli vám řeknu, co a jak. A jenom přemýšlím, jestli k tomu dávají třeba zdarma i toxický mindset a motivační podcast, protože všichni víme, všichni známe, pamatujeme. No nic, za chvíli o tom víc pokecáme. Mezi tím třeba Lil Nas X nebo taky Jason Derulo. Všechno za malou chvíli. Na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Fajn Radio. Fajn. Instagram,
7: YouTube,
6: TikTok,
7: co je zrovna teď in.
6: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.

Sony Forera, DOD, Poppy, Bascom, Think About Us. Na fajnu. Máme 8. května, no a lidi, luxusní byt z filmu Vlk z Wall Street je znovu na prodej. Manhattan, obří terasa, výhled jako z Pinterest nástěnky bohatých lidí. Cena asi, teď se podržte, 115 milionů korun. No, nejlepší je, že půlka internetu to sdílí s tím jako wow, dream apartment, prostě, ale já mám pocit, že kdybych tam bydlela já, tak první, co udělám, je, že si objednám kebab, sednu na zem a stejně budu koukat na TikTok úplně stejně jako doma. Víte co, jakože, jakoby na prvních pár minut je to wow moment, ale já si myslím, že máme občas pocit, že když někde bydlí jako ve filmu nebo ve mega luxusu, automaticky má Pepeku perfektní život. Jenže realita je, že i v penthouse pořád hledáte nabíječku pod postelí, ignorujete zprávy od lidí, který jste měli odepsat před třema dnama a trochu milujete ten, miluju ten kontrast, že ten byt je spojený s filmem o extrémním bohatství, party a chosu, ale dneska by tam podle mě Gen Z stejně jako já natáčela Get Ready With Me, řešila, jestli má dost denního světla na selfiečko a co má co na sebe. Navíc jako 115 milionů za byt a stejně tam není místo, kam dát třeba sušák na prádlo. To je podle mě skutečný luxusní problém. No, tak schválně. Mě zajímá jedna docela zajímavá otázka. Kdybyste mohli bydlet v bytě z jakýhokoliv filmu, který by to byl? 724-634-634. Napište, z jakého filmu, v jakém bytě, z jakého filmu byste chtěli bydlet. Dejte vědět, no a mezi tím půjdeme na další songy. Třeba teď už Kygo, One Republic, Chasing Paradise. A vypište, 724-634-634.

0: Tohle to byl Nathan Dave, taky Ella Henderson, 21 Reasons tady na Fajnu. No a lidi, já jsem se vás ptala na úplně jednoduchou otázku, kdybyste mohli bydlet v bytě z jakýhokoliv filmu, který by to byl? No a přišly mi dvě odpovědi, píše Panta, David... A David asi, jo. Ahoj, dcera říká, že bych chtěla bydlet v sídle Muichira z Demon Slayer mangy. Hele, vůbec nevím, co to je, jo, ale věřím, že to je nějaká pohádka nebo nějaká manga. To zní jak nějaký, ne anime, no něco takového. No nic, ale každopádně mega hustý, potom si to schválně najdu, co to je. No a další, napsala Klára, ahoj, já bych chtěla bydlet v bytě jako z pohádky Ratatouille a nebo Deník Bridgerton, no, Bridget Jonesovi. Hezký den, Klára. Tyjo, Bridget Jonesovi, to by mohlo být mega jako zajímavý. No já přemýšlím, co by to bylo za mě, actually. A tyjo, takhle mě nic nenapadá, protože jsem nad tím začala přemýšlet až jako přímo teďka. Ale já hrozně celkově jako miluju největšího showmana, takže představa, že bych mohla být v tom jako takovým tom, ne zámku, ale v takovým tom paláci, který ten showman koupil tej svojí ženě, tak tyjo, to bych si vůbec jako nestěžovala. Takže to je tak za mě všechno a děkuju za vaše zprávy a my půjdeme zase dál. Harry Styles a American Girls, to bude za malou chvíli. Si na to rozhodně počkejte, za malou chvíli to tady bude a za malou chvíli ještě víc, tak za minutku, na Fajnu.
1: Fajn odpoledne.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
5: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
6: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hermann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
8: Sportfilm, festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
9: Vstup zdarma.
8: Sportfilm.cz.
10: Fajn Rádio.
11: Fajn Rádio. Fajn Rádio.
12: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

Rudimental, taky Khalid, All I Know, to je song, co nám dohrála před malou chvílí tady na Fajnu. 13.54, to je aktuální čas. No a lidi, skoro miliarda korun za jeden rok. Přesně tolik má letos vydělat Zendaya díky filmům, seriálům, kampaním. Takhle, já nevím jak vy, ale mě vždycky u tady těch částek úplně přestane jako fungovat matematika, protože miliarda už není číslo, to je prostě jako stav mysli, bych až tak řekla. Jako víte, co mě na tom baví nejvíc, že spoustu lidí pořád bere jako celebrity stylem, no, jo, hezká holka z internetu, jenže Zendaya je podle mě přesně důkaz, jak moc dneska funguje image člověka. No a ona není jenom herečka, že jo, ona je doslova značka, jeden outfit, je to trend, jeden rozhovor, je to virál, jedna role, internet měsíc brečí. A zároveň je trošku funny, jak internet vždycky miluje příběhy jako typu z obyčejný holky milionářka, ale už třeba nevidějí ty roky práce kolem, jako castingy, nějaký ten nátlak, non-stop pozornost, každá chyba všude online, protože upřímně, já bych psychicky nezvládla, aby někdo komentoval to, jak třeba držím kafe, nebo odpovím na nějakou otázku, a myslím, že tohle to je důvod, proč lidi Zendayu berou tak, že ona působí strašně klidně v době, kdy všichni ostatní online trochu jako panikařej a všechno řešej, tak ona to prostě neřeší, ale stejně, skoro miliarda za rok je jako insane, to už jako nejsou peníze, to už je vlastně jako level v desivíkách, ty vole. No, takže hustý, hustý. Hele, pojďme dál, čekají nás další skvělý songy. Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure, to nás čeká právě teď. Potom ještě taky Dominic Fike, Baby Doll, tohle všechno tady bude právě teď, tak si to poslechněte tady na Fajnu.

Lady Gaga. Její Abracadabra. Tady u nás na Fajnu uzavírá třetí hodinku, no a nás čeká jedna poslední. Tak se za chvíli slyšíme.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Fajn rádio.
3: Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn rádio CZ.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
6: Fajn odpoledne.
7: Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka. Fajn odpoledne s váma, Kristin. Hele, 15.01, ideální čas to odstartovat. Jak už jsem vám říkala před nějakou chvilkou, proběhla Met Gala, a kde normálně se jako nesmí nikdo objevit pod 18 let. No a ona tam dorazila jaksi 14-letá dcera Beyoncé a internet teďka se hádá, jestli je to jako iconic moment, nebo to není úplně jako dobře, že jí to takhle jako dovolili. Tak o tom pokecáme za malou chvíli a taky samozřejmě si dáme random fakt na závěr vysílání. Tak rozhodně počkejte a teď už samý skvělý songy. Třeba teď už Gracie Abrams, That's So True.
6: Fajn odpoledne.

Tohle co byl I Dare Let You tady u nás na Fajnou 15.09, teď už 15.10. No a Met Gala má jedno docela známý pravidlo. Většinou tam nesmí nikdo pod 18 let. Jenže letos se tam objevila Blue Ivy. Kdo by nevěděl, to je dcera Beyoncé a Jay-Zho. A samozřejmě internet instantně explodoval. Mě na tom vlastně nejvíc fascinuje jedna věc, jo. Jak strašně rychle děti celebrit přestanou být děti ve chvíli, když se objeví na takových akcích. Protože máme 14 a normálně řešíte školu nějakého dětského kraše, nebo jestli vám někdo neudělal blbej, jako blbou fotku na Instagramu, nevím, a nepopřál vám k tomu. A Blue Ivy meanwhile stojí na největším červeném koberci světa mezi globálníma hvězdama, úplná pohodička, a tak čemu se divit, když její mamka je doslova Beyoncé, ale jasně, privilege tam je, obrovský, to se nemusíme hrát, ale když jsou vaši rodiče Beyoncé a Jay-Z, váš rodinný group chat asi vypadá trochu jinak než ten náš, a zároveň si říkám, představte si ten tlak, prostě vás vidí v tady tom věku celý internet, každý outfit, každý pohled, každý krok. My jsme ve 14 měli maximálně trapnou profilovku na Facebooku, no a ona má články na Vogue. A právě proto jsou lidi celebrity, jako, nebo děti celebrit občas až zbytečně, jako by... Já jsem se to trošku zamotala, ale prostě, že jsme na ně asi zbytečně přísní, možná to zbytečně řešíme, protože zapomínáme, že když mají jako obří privilegie a pořád vyrůstají před miliony lidma, takže to asi není jednoduchý, no ale furt se vracím k tomu, jestli tam měla co dělat. Těžko říct, upřímně, já ve 14 zvládla jen tak ta prezentaci před třídou, na to Met Gala, takže asi good for her a my jdeme dál. Teď už tady máme Tame Impala, Jenny, Dracula na Fajnu.

Lipa a její Houdini nám dohrává právě teď na Fajnu. 15:21, aktuální čas. No a lidi, za malou chvíli budeme pokračovat, za malou chvíli totiž si dáme random fakt na závěr. Ne, dneska to opravdu stojí za to a mezi tím třeba tenhle banger.

0: Bright Sun za malou chvíli. Tak si na to počkejte. Na fajnu.
1: Fajn odpoledne.
2: Vydejte se na dalekou cestu do východní Asie, aniž byste opustili Prahu. Od 15. do 17. května vás přeneseme do světa barev, tradic a exotické atmosféry. Asijské dny v metropoli Zličín nabídnou bohatý program, živé show, tematické workshopy i thajské masáže. A k tomu šanci vyhrát exotický zájezd v hodnotě 50 000 korun od cestovní agentury Invia, telefon či dárkovou kartu za 5 000 korun. Více na metropole.cz.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
8: firmanazážitky.cz.
9: Je, yeah, to už je 25 let.
10: Je, yeah, a pořád nás to baví.
9: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
10: JN Interiér.cz.
9: Využijte váš prostor.
1: Fajn Radio.

0: očividně dosáhlo nový úrovně zoufalství, protože jeden Američan vytvořil dating appku, kde je jediný muž profil.
1: On sám.
0: No a víte co, já lowkey jako obdivuju to sebevědomí. Žádná konkurence, žádný tenhle má lepší bio, žádný tenhle cestuje na Bali, ne, jenom on, v růžových různých fotkách, jak takovej lidský Netflix katalog. A nejlepší je, že to celý vzniklo jako joke na to, jak jsou seznamky dneska jako šílený, protože upřímně někdy máte pocit, že lidi na Tinderu nehledají vztah, ale casting do reality show. Navíc představa, že swipeujete a po každý vyskočí ten samý týpek, to už není dating app, to je prostě osud. Ale cením kreativitu, když vám nefunguje algoritmus, prostě si vytvořte vlastní.
2: Všechno důležitý a k tomu hity.
0: Teď už Jisoo, Zayn, Eyes Closed. Na fajnu.

0: byl Benson Boone, jeho Sorry, I'm Here for Someone Else, tady u nás na Fajnu. 15.35, do 15 minut se budeme loučit, ale ještě předtím si dáme samozřejmě nějaký ty skvělý bangry. Arlo Parks, Two Sided. To nás tady čeká, tak to si dáme za maličkou chvilku, tak se na to rozhodně počkejte, ještě to tady bude dost, ještě tady bude třeba Rudimental, Youngblood, no prostě hodně. Tak se na to počkejte, na Fajnu za malou chvíli.
1: Fajn odpoledne.
2: Izomat stavebniny.
3: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
1: Best Beleza.
3: Nádherná zahradní dlažba.
1: Best Bellissima.
3: Dvě úžasné zahradní dlažby.
1: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
3: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: V pravidelných pořadech ze Zooparku Zelčín se dozvídáme, co je nového. Dnes máme u mikrofonu pana Luboše Křídu a ptáme se ho, co když k vám bude chtít přijet škola nebo školka, co jim nabídnete?
10: Zvířata, zvířata a zvířata, zábavu a poučení. Musím přiznat, že každý rok nám zájem škol a školek roste a z toho máme samozřejmě radost. Velkou výhodou například pro pražské školy je naše vzdálenost. Z Letňany to k nám jenom 20-30 minut. Každá skupinka u nás dostane jednoho průvodce, který se o ně kompletně postará a podle programu, který si vyberou a objednají si zoopark, užijí.
9: Jaké programy máte pro školní skupiny?
10: Základ určitě tvoří setkání se zvířaty a to musím vypíchnout, protože všechna naše zvířata jsou kontaktní. My se pyšníme i tím, že máme největší kontaktní výběh v Čechách, kde děti najdou různou drobotinu, můžou se pomazlit a nakrmit ovečky, kozy, lamy, malé koníky, ale dostanou se i do výběhu, kam mohou jenom s ošetřovateli k velkým zvířatům.
9: To je hodně zvířat. Co dalšího zoopark Zelčín školám nabídne?
10: Kromě programu se zvířaty se mohou vybrat i z jiných programů. Například kreativní tvoření, jízdy na koních, k dispozici máme pro děti i přes 10 nafukovacích trampolín. Jedna z nich je dokonce největší ve střední Evropě. O děti se u nás postaráme kompletně. Nejenom, že u nás děti nakrmí zvířata, ale i my nakrmíme je. Bez problémů u nás zajistíme obědy a celodenní stravu pro celé třídy.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: Fajn Rádio.

Youngblood, jeho Hello, Heaven, Hello, tady u nás na Fajnu. No a my jsme u konce. Děkuju, že jste tady se mnou dneska ty 4 hodinky zvládli. Mějte se zatím krásně, samozřejmě se slyšíme i zítra, pozítří od 12 do 4, tak užívejte zbytek dne a mějte se krásně zatím. Ahoj!

0: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
2: Fajn Rádio.
3: Fajn Rádio.
2: Instagram,
4: YouTube,
2: TikTok,
4: co je zrovna teď in
3: Fajn Rádio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
3: Jsme fajn? Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
6: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky. Ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
7: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
8: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
7: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Fajn Rádio.

0: porad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
1: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
3: Už zase nejde internet.
4: A Wi-Fi je pomalá.
3: Ne.
5: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
4: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
5: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
6: Stavíte nebo rekonstruujete? Využijte jarní cashback od Velux. Vyberte si maximální komfort díky dálkově ovládaným střešním oknům s dešťovým senzorem a získejte až 2500 korun zpět. Nakoupíte ve Stavmat stavebniny. www.stavmat.cz.
7: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Fajn rádio.
10: Back to the hits.
9: Fajn.

0: Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Sportfilm festivalové ozvěny ve Středočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 14. května v galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře.
5: Vstup zdarma.
4: Sportfilm.cz.
6: Rodina Auto Jeremiášova má nového člena. Přivítejte s námi světovou jedničku v elektromobilitě BYD v novém showroomu u Galerie Butovice. Najdete nás přímo u hlavního vchodu do centra. Budoucnost mobility máte na dosah ruky. Vaše Auto Jeremiášova nyní i v Butovicích. www.autojeremiasova.cz
7: Fajn Radio.
8: Fajn.
7: Vždycky hot.

0: najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
3: Yeah, to už je 25 let.
4: Yeah, a pořád nás to baví.
3: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
4: JN Interiér.cz.
3: Využijte váš prostor.
5: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
6: Fajn Rádio.

0: Fajn odpoledne.
1: Mami, proč máme vysavač smyčkou od konceptu?
2: Protože koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
1: I teď?
3: Ano.
1: A teď?
3: Jo, včera, dnes i zítra.
2: Prostě pořád.
4: Vysavače koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
6: Zase lítáš v oblacích?
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na
9: firmanazážitky.cz.
10: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Fajn Radio.
13: Instagram,
14: YouTube, TikTok.
15: Jsme všude.
16: Hledej Fajn
17: a sleduj nás.
18: Fajn.

0: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
2: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Musikshow. Fajn. Under Armour makes you better.
1: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
2: Je, yeah, to už je 25 let.
3: Je, yeah, a pořád nás to baví.
2: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
3: JN Interiér.cz.
2: Využijte váš prostor.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Tanvaldu za 9 490 000, chata v Hradci Králové Slatině za 2 306 480 korun, byt 3+1 v Heřmanově Městci za 3 490 000, chata v Čelákovicích na Praze Východ za 1,5 milionu a zemědělská usedlost v Miličíně na Benešovsku za 5,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
0: Fajn Radio. Instagram,
6: YouTube,
0: TikTok,
6: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
6: Jsme fajn?
7: Back to the hits.
0: Fajn.
7: Fajn.
0: Vždycky hot.

nemohla spát. Novej den, ne po tvým boku. Doufám, že to bolí míň aspoň trochu. A že se ráda probudíš. A že to není, že nejsme tři světla ztracených.

večer a další budou stejný. Třeba fotky na zeď přilepím, třeba se v nich pak znova utopíme.

pak zasnou neony. Poslední tramvaj, prázdnej byt a studená klika a motýlek už dlouho jen utíká a kolem tma a nic. Uprostřed stojí člověk a z jejich křídel udělal mlhavý rána a princezna usíná sama.

0: New Music Show. Fajn. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neupadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Fajn Radio. Next Generation.
5: Show od mladých pro mladé.
0: Pondělí až čtvrtek.
5: Od 8 večer.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Fajn Radio. All the hits.

0: I'm Tiesto, and you're listening to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
2: House Culture. Čau, zdraví tě, Victor Telagio.

Já jsem Viktor Teládžo a ty stále posloucháš můj pořad House Culture. Tahle epizoda se blíží ke konci, dík moc, že jste poslouchali. Budu zpátky příští týden ve stejný čas na stejném místě a rozhodně tě bude čekat další epizoda plná kvalitní house music. Díky moc a slyšíme se příště. Badness and not like Marvel. You would never be the king of any castle. Yo, badness and not like Marvel.

0: Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Fajn Rádio.
2: Fajn Rádio. Prostě hity.

it. I said, can you feel it?

0: Perfected.
1: Hey, DJ. Can you play club music? I love club music.

DJ. I wanna shake my hand. I wanna shake my hand.